0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio.
2: True Peace Love Acid.
0: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte? My zařídíme.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

0: dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Zlato, co máš dneska v plánu?
12: No přece všechno.
13: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
14: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Blessed Terms and Conditions právě teďkon v našem éteru přesně před startem pondělního ranního freshe. No a samozřejmě víkend už je zase fuč, máme tady pondělí. Pondělí je takovej den, který nikdo úplně tak moc jako nemá rád, aspoň teda co se mě týče, ale věřím tomu, že když zůstaneme všichni dobře naladěni na vlnách Dance Radio, tak si myslím, že to zvládneme úplně na pohodičku. Z muziky nabídneme třeba Dimension, Rafael a Pull Me Under. A čeká nás taky novinka v našem éteru, Když jdeš a My Trip.

podzimní pondělní Dance Radio. Já jsem Andy Rout a přeju všem naprosto pohodovej den. 7 hodin, 1 minuta k tomu, před námi aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio News. 36-letý Čech zahynul v sobotu v rakouských Alpách poté, co se snažil uvolnit místo sestupujícím horolezcům a chytil se balvanu, který se odlomil. Muž pád z výšky asi 100 metrů nepřežil. Záchranáři i policisté zasahovali v neděli dopoledne u pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Odpoledne zase u nehody letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka malého letadla vyvázla bez vážných zranění a parašutista skončil v nemocnici. Úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou již podmračené s občasnými přehánkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7:16 k tomu krásné, dobré pondělní ráno, ještě jednou Dimension, Rafaela, Pecka, Pull Me Under právě teďko v našem éteru. No a my jsme právě tímto odstartovali pondělní ranní fresh. Jak tak koukám ze studia, tak dneska trošku pochmurno, ale tak to vůbec nevadí, protože myslím si, že i takhle občas tyhle ty pochmurné dny můžou být vlastně úplně v pohodě. Jo? Jako sice samozřejmě taková ta podzimní deprese může na vás přijít, ale zároveň taky nemusí. Někdo to má samozřejmě rád. Dneska máme pondělí s datem 5. října, svátek nám slaví Eliška. Tak přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, drahý spokojenosti. No a před námi další skvělá taneční muzika. Dáme si třeba novinku v našem éteru, Když jdeš, My Tribe, bude taky Disclosure, Big Riders, anebo The Bald Beals. No a pak se podíváme na spoustu dalšího. Podíváme se určitě třeba na nějaký novinky ohledně closing parties na Ibize. Pokud byste ještě měli třeba v plánu jakoby někam vyrazit, ať už třeba na prodloužený víkend, nebo na nějakou ještě třeba poslední last minute dovču, tak rozhodně tady na to se, to bude jedno z téma, na který se rozhodně podíváme. Teď už přeju krásné ráno a za chviličku další muzika.
1: Vybavujete domácnost?
2: Jo!
1: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytrač.

0: Naprosto fantastická záležitost Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM do Podbíles a Keep on Loving právě teď v našem éteru. 7 hodin 33 minut k tomu, krásné dobré ráno vám všem ještě jednou, pokud jste právě třeba teď naladili Dance Rádio a vstáváte s naší taneční muzikou. 7 hodin 34 minut, pojďme teď se podívat na to, jak to bude v pondělí vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Na začátku pracovního týdne žádná hitparáda nás dneska rozhodně nečeká, protože jak tak koukám ze studia ven, tak teď máme aktuálně velmi pochmurné počasí, oblačnost zataženo a denní odpolední maxima vystoupají pouze k 20 stupňům, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale podle předpovědi by se nám to mělo roztrat, takže to, co vidíte teď na obloze, by nemělo vydržet celý den, ale uvidíme, necháme se překvapit, jak to celé dopadne. Pojďme si dát další muziku, Sophie Alice Baxter. Bude taky Martin Solveig, Tantrum Desire, Felix the House Cat a nebo Dan Havard.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Felix the House Cat, Fatboy Slim, Karola, Funk Drunk, právě teďkon v našem éteru. Fantastická věc, která právě teďkon dohrála 9 minut před 8 hodinou ranní. A já stále vítám nové posluchače, který právě třeba teďkon se probudili a probudili se do velmi pochmurného dne a naladili ty nejvýstaneční vlny v českém éteru na Dance Radio. Tak vůbec nebuďte smutný, že dneska třeba to počasí nebude úplně podle vás, anebo třeba když se vám dneska prostě něco nepovede, tak to prostě hoďte za hlavu, je pondělí, je to typicky, je to úplně normální a hlavně to v pohodě prostě, ono zase zítra bude o něco lépe. Před námi do 8 hodiny Dan Howard, Georgia House a pecka Disturbia, bude taky Eddie Amador, House Music, Robosonic Remix, tak užívejte pondělní ráno s Dance Radiem.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: vás. Váš názor?
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
14: Dance. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio Everything But The Girl, Missing Tot, tedy Radio Edit právě teďkon v našem éteru, krátce po 8 hodině raní, a pokud jste neslyšeli ještě verzi od Johna Summita, která samozřejmě ještě jakoby oficiálně nevyšla, ale je to všude na sociálních sítích, tak se na to rozhodně podívejte, protože ten remix je naprosto dokonalý. Věřím tomu, že jednou to John Summit oficiálně vydá a i my třeba tady na Dance Radio to budeme moci zahrát. Pojďme se podívat dál, co nás čeká mezi 8 a 9, tak určitě si dáme Dona Diabla Dangerous. A bude taky David Guetta, Chris Willis, Love Is Gone. Tak užívejte pondělní ráno s Dance Radiem, 8 hodin, 2 minuty k tomu, před námi jsou aktuální zprávy.

Interiér z dob Gustava Husáka, chatrné dřevěné podpěry, plíseň. Prasklinu střídá puklina, kam oko dohlédne. Dílčí opravy jsou na denním pořádku a kolem dojci mají pocit, že jim každou chvíli něco spadne na hlavu. Stadion Strahov v Praze je v posledním tažení. Na změnu k lepšímu chybí peníze od jejího vlastníka, hlavního města Prahy. Při výdělek zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Místo lednového jednorázového příspěvku 2000 korun důchodcům, o kterém nad rámec zákonné valorizace rozhodla vláda, by se měly spíše stavět domovy pro seniory. V nedělní debatě se na tom shodli někdejší premiér Jiří Rusnok a bývalý ministr práce Marian Jurečka. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin a 16 minut k tomu dáváte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Máme tady, dalo by se říct, revoluci v přežití klubu. Britské kluby bojují totiž proti zániku přechodem na komunitní vlastnictví. Určitě to znáte taky, nebo jste o tom minimálně slyšeli, protože velké nájmy, energetická krize a tlak developerů. Britská klubová hudební scéna zažila vlastně v posledních letech bezprecedentní úbytek prostoru a tradiční business model selhává, tak se v undergroundu právě na té klubové scéně rodí nová vlna odporu. Britské noční kluby totiž a hudební prostory stále častěji sahají po radikálním řešení a přecházejí na komunitní a družstevní vlastnictví. Místo závislosti na soukromých majitelích nemovitostí berou fanoušci, DJové, promotéři a lokální komunita osud klubu přímo do vlastních rukou, což je vlastně strašně hezký je vidět, že lidi tu britskou scénu prostě milujou a chtějí bránit, jak se říká, zuby nechty. Pokud klub nemovitost přímo odkoupí díky komunitním sbírkám a podílovým listům, zbaví se hrozby vyhazovu ze strany pronajímatelů, kteří budovu raději proměnili na luxusní byty. Je teda fakt, že spousta anglických klubů nebo britských, chcete-li, tak opravdu hodně se jich zavřelo důsledkem covidové krize a vlastně ta situace tomu nepomohla ani po covidu, protože vlastně zase jsme tady měli, jak už jsem říkal, energetickou krizi a tak dále. Takže za mě jako určitě super věc, že to takhle ty místní tam berou osud do vlastních rukou, tak jenom ať se jim samozřejmě daří, ať se nikdy nedostanou do problému s tím ohledně dramaturgie, ohledně programu a tak dále, ale věřím tomu, že budou rozumní a že kluby v Anglii se brzy vrátí na úroveň, kterou měli ještě vlastně před covidem, což už je vlastně pár let zpátky. Pojďme radši dál na muziku. David Guetta, Chris Willis, Love Is Gone, bude taky Barry Can Swim, Yes Boon anebo Love Harder.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si Dance Radio 89 a 102,9 FM, tohle to byla novinka v našem éteru Love Hard pod Time Lover právě teďkon na 89 a 102,9 FM. 8 hodin 33 minut k tomu dáváte si stále ještě pondělní ranní fresh a startujeme ten nový pracovní týden tak nějak jakoby prostě v pohodě a doufám, že takhle vydrží celý den. Před námi teďkon počasí. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, i když to teď vypadá, že bude zataženo a bude pršet. No uvidíme, jestli se nám meteorologové trefili do předpovědi, nicméně denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a před námi další muzika Elvis versus Jaxie L, Littlest Conversation, bude taky Ilenium, Grimes, Filip Zelenka, Fisher a nebo taky Baker Matt.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si pondělní den s rádio na 89 a 102,9 FM. Tohle byl Fisher s peckou Freaks právě teď v našem éteru. 8-9 minut před 9 hodinou, kdy po 9 tady bude dopolední a Drive s Katie, odpolední show s Michaelem C. A taky od 18 hodin pořad Rave on Air, takže si myslím, že pondělí naprosto v topu tady na 89 a 102,9 FM. My si tady v rámci ještě na New Fresh dáme třeba Baker Matt, Goldfish a Games Continued, anebo taky Monocule a Waiting for Me.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Celý od 9. hodiny raní, tady je Dance Radio, pondělní raní Fresh Sandy Roadem, krásné ráno vám všem. Víc se mi blížíme pomalu do finále, tak já věřím, že vy setrváte se společností Dance Radio a užijete si i následující program. Krásné pondělí, krásný start pracovního týdne a budu se na vás těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak se mějte krásně, užijte si pondělí, po 9. už dopolední drive s KT. No a jak jsem říkal, já zase zítra, tak se mějte krásně, čau, ahoj. Dance Radio News. 36-letý Čech zahynul v sobotu v rakouských Alpách poté, co se snažil uvolnit místo sestupujícím horolezcům a chytil se balvanu, který se odlomil. Muž pád z výšky asi 100 metrů nepřežil. Záchranáři i policisté zasahovali v neděli dopoledne u pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Odpoledne zase u nehody letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka malého letadla vyvázla bez vážných zranění a parašutista skončil v nemocnici. Úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou již podmračené s občasnými přehánkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

krásný, dobrý ráno, já vám přeji po víkendu fantastický start dnešního dne. Startuje dopolední drive na frekvencích Dance Radio i dneska s váma Katie mezi 9 a 12 hodinou v pondělí 5. října, kdy startuje dopolední drive. Doufám, že jste měli nádherný víkend, že jste si odpočinuli a že jste ready, nejenom na dnešní den, ale vlastně na celý týden. A co vás dneska čeká? Spoustu skvělý muziky, představíme několik novinek v našem éteru. Probereme technologií, umělou inteligenci, filmy, aktuální trendy, budeme cestovat, no a taky určitě věřím, že vás bude bavit náš playlist. Máme 5. října a mimochodem dneska máme Světový den učitelů, tak na ně buďte hodní, a taky Mezinárodní den úsměvu, tak věřím, že dnes se budete pokud možno hlavně smát. Krásný ráno. Dance

0: ortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Dance Radio. Dance Radio.

89 a 102 9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive. Na Dance Radio doufám, že máte hezký ráno a přátelé, pojďme do světa seznamování a vztahů. To je věčný téma, to si pojďme říct na rovinu. A mě velmi zajímají i současné trendy, co se týká seznamování i třeba u té nejmladší generace, u Gen Z, která docela hodně zásadně proměňuje spoustu věcí a vlastně já jsem za to dost ráda. Nicméně jedna věc je pro ně zcela zásadní pro tuhle generaci, protože tato generace pravděpodobně bude nejvíce single generací v historii, alespoň podle aktuálních statistik. To vypadá, že více než polovina lidí ve věku od 18 do 29 let není ve vztahu, je single. A samozřejmě těch důvodů je hned několik, mohou tam být vyšší životní náklady, únava ze seznamovacích aplikací a platform, protože to je dost taky namáhavý se dneska seznámit. A taky třeba zatím mohou být úplně jiný priority. A pro stále více mladých lidí vztah není něco, co by za každou cenu potřebovali. A právě i tohle tvrdí současné statistiky. No a spoustu lidí taky je single dobrovolně, aby prostě ho nemuselo se stresovat ještě další věci, jako je vztah. Přátelé, něco na tom bude, já už teda Gen Z nejsem, ale dost tomu rozumím. Na druhou stranu, jako když je člověk šťastný, tak může být i single. Takže proč ne? Dejte nám klidně vědět do zprávy, jak to máte vy. Dance Radio. Dance Radio. This is our legacy.

0: doufám, že máte fantastický start dnešního dne. Dopolední drive je v plném proudu i dnes až do 12. hodiny s Katie a přátelé. Myslím si, že není nikdo z nás, kdo by neznal japonský animák Pokémon. Nevím jak vy, ale mě tenhle trend taky říznul, když jsem byla hodně mladší v dětském věku a taky jsme v té době na základce sbírali Pokémon kartičky a vůbec bych netušila, že tenhle fenomén bude přetrvávat i v současné době a stále více lidí samozřejmě možná má někde na půdě starý kartičky, současně i ty nový. A je to i velký biznis, protože když jsem koukala na několik serverů a platform, tak některé ty kartičky, ale samozřejmě některý z nich se prodávají za opravdu jako neuvěřitelné ceny, jo. A musím říct, že se nedávno vydražila i kartička Pokémona, a to konkrétně Pikachu, což je takovej ten nejznámější Pokémon žlutej. A tato kartička při nedávné aukci se vydražila za více než 7 milionů eur. Je to neuvěřitelné, je to konkrétně karta Raincoat Pikachu, která teda vznikla až v té novější vlně v roce 2015 v rámci soutěže spojený s hry Pokémon Art Academy a v té době bylo vyrobeno pouze 100 kusů, takže bylo jasný, že někdy v budoucnu bude mít obrovskou hodnotu. No, ale co je zajímavé, že tyhle ty karty se vlastně nikdy nedostaly do toho tradičního běžného prodeje. Takže pokud je někdo tehdy objednal a měl, tak teď už pravděpodobně je milionář, protože to potvrzuje i nedávná aukce. No to je hustý. A pohledejte možná ještě někde na půdě, protože právě i ty staré kartičky, ne všechny, třeba z těch 90. nebo spíše okolo roku 2000, budou mít velkou hodnotu. Takže pohledejte a třeba ještě můžete zbohatnout.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
4: Jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
7: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečný

0: světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

Interiér z dob Gustava Husáka, chatrné dřevěné podpěry, plíseň. Prasklinu střídá puklina, kam oko dohlédne. Dílčí opravy jsou na denním pořádku a kolem jdoucí mají pocit, že jim každou chvíli něco spadne na hlavu. Stadion Strahov v Praze je v posledním tažení. Na změnu k lepšímu chybí peníze od jejího vlastníka, hlavního města Prahy. Při výdělek zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Místo lednového jednorázového příspěvku 2000 korun důchodcům, o kterém nad rámec zákonné valorizace rozhodla vláda, by se měly spíše stavět domovy pro seniory. V nedělní debatě se na tom shodli někdejší premiér Jiří Rusnok a bývalý ministr práce Marian Jurečka. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Rádio, přátelé, stále ladíte dopolední drive, který je v plném proudu i dneska s datem 5. října a teď už se pojďme podívat do světa filmů. Nevím, jestli už jste viděli nejnovější Resident Evil, o kterém jsme se tady, mám pocit, pár dnů zpátky bavili. Co je zajímavé na tomhle filmu je i to, že se hodně záběrů natáčelo v Praze, takže pokud vyrazíte a třeba jste to vůbec netušili, tak budete překvapeni a pokud už čekáte, tak určitě poznáte pražský lokace. No a proč o tom mluvím? Nejenom, že Resident Evil se velmi daří, a co se týká návštěvnosti a tržeb, ale taky tenhle ten snímek se stal údajně nejlépe hodnoceným filmem na základě herní předlohy, což si myslím, že je velký úspěch. A je to fajn, protože podle reakcí a kritiků má tedy konkrétně 96%, což je jako masakr. No a nejenom, že teda se fakt podařilo udělat autentickou kameru, záběry, ten děj a tak dále, ale vlastně v podstatě ten film velmi zásadně odpovídá té herní předloze a tak dále a podařilo se ji opravdu zpracovat dost skvělým způsobem. Takže možná tip pro někoho z vás, kdo holdujete Resident Evilům a na co vyrazit do kina a určitě si to nenechte ujít.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Vybavujete domácnost?
7: Jo!
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma další výborná muzika, to nejlepší z elektroniky, na co se vždycky můžete těšit při poslechu Dance Rádia. No a teď už se pojďme podívat na velký úspěch, ale obrovský úspěch, tedy kultovní kapely Oasis, která před minulej, už to bylo možná, už je to 2 týdny, tak která avizovala svoji tour na příští rok, a to celkem 42 koncertů v Evropě, v Americe a tak dále. Samozřejmě se konaly zase předregistrace a vy jste měli čekat, a pokud vám do e-mailu přišel unikátní kód, tak jste je měli zadat a pak čekat, jestli se na vás usměje štěstí a budete mezi šťastlivci a můžete vyrazit na koncert. Tak taková náročná disciplína to byla, a prosím vás, nejenom, že třeba mně se to nepodařilo, ale co je hustý, že Oasis všech těch 42 koncertů vyprodali. A pokud jsou fanoušci třeba, kteří doufali, že přibudou další termíny, tak bohužel ne, opravdu 42 koncertů v rámci velkého live tour pro příští rok napříč Británií, Evropou, Irskem a USA jsou finální a ten počet by se neměl prej údajně zvyšovat. Tak pořád se modlíme, každopádně ti z vás, co máte lístek, jako fakt závidím. Dance Radio. Dance Radio.

Na Den s Rádou jsme zpátky, doufám, že máte krásný dopoledne, samozřejmě v naší společnosti. A přátelé, teď už se mrkneme na drum and bassovou legendu Ronnieho Size, kterýho já třeba naprosto miluju, protože to je člověk, který si myslím, že nejenom ovlivnil celou řadu lidí napříč generacemi, ale taky ovlivnil dost zásadně drum and bassovou scénu a inspiroval spoustu muzikantů. A je to už opravdu docela dlouhá doba, kdy vyšla jeho epická deska New Forms, která vyšla v roce 97, jo, a to u labelu Talkin' Loud. A taky ta deska v té době získala prestižní ocenění Mercury Prize. Dokonce v roce 2000 vyšlo rozšířená dvoudisková reedice. A proč o tom mluvím? Protože už uplynulo 30 let, nebo příští rok uplyne 30 let od tohohle vydání. A v návaznosti na to se Ronnie Size rozhodnul, že pojede takový mini tour po Británii, která nabídne opravdu spoustu zastávek, třeba v Londýn, Leeds, Birmingham, Nottingham, Newcastle, Manchester a tak dále. A v rámci toho připravuje speciální unikátní koncept, kdy určitě opráší i právě skladby z New Forms, což je opravdu ikonická deska. No a pojďme si říct, že je to úctyhodná doba a myslím si, že Ronnie Size pořád zásadním způsobem ovlivňuje drum and bassovou scénu. Pokud byste chtěli být u toho, třeba vyrazit do Londýna nebo do Birminghamu a vyrazit a vidět tuto unikátní šňůru, tak vstupenky a předprodej bude zahájen už teď ve středu 7. října. No, tak držím pěsti a my samozřejmě gratulujeme k takovému nádhernému výročí a třeba si zrovna tuhle desku dneska můžete speciálně poslechnout.

36-letý Čech zahynul v sobotu v rakouských Alpách poté, co se snažil uvolnit místo sestupujícím horolezcům a chytil se balvanu, který se odlomil. Muž pád z výšky asi 100 metrů nepřežil. Záchranáři i policisté zasahovali v neděli dopoledne u pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Odpoledne zase u nehody letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka malého letadla vyvázla bez vážných zranění a parašutista skončil v nemocnici. Úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou již podmračené s občasnými přehánkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, a je to tady i dneska v pondělí na Dance Radio pro vás budu mít v rámci mojí pravidelné rubriky tip na videoset dne. Opravdu lahůdku, která by vás neměla minout, pokud máte rádi producenta, DJ a legendu legend Solomona, tak já neustále vzpomínám na jeho vystoupení třeba v Roxy před lety a pokud jste ho někdy viděli naživo, tak mi dáte za pravdu, že to je jako opravdu jako unikátní zážitek. No a Solomon si střihnul svůj set i v rámci EDC Las Vegas, což už je několik měsíců zpátky, ale samozřejmě snažím se pro vás hledat nejenom ty nejnovější sety, ale i třeba starší, které by vás neměly minout. No a právě Solomon a právě EDC Las Vegas, tak už tohleto liveko můžete vidět a můžete si užít fantastickou atmosféru, nejenom co se týká hudby a setu Solomona, ale právě celý tý akci EDC. Takže doporučuji, určitě si to dejte a klidně nám hoďte potom feedback, co vy na to. Samozřejmě tradičně přesdílíme u nás na Facebooku Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí.

kulturní a party tipy jsou připraveny. Pojďme se podívat, co dnešní pondělní den podvečer a večer nabízí. Pokud máte rádi filmy, tak FAMU Best of nabídne už dneska o 20 hodin to nejlepší z roku 80, z 80. A to v kině 35. Těšit se můžete i třeba na Dny severu, který startují už zítra ve Skandinávském domě, a to až do konce října od 19 hodin můžete vyrazit na skvělý snímky. No a mrkneme se na koncerty, který dnes můžete navštívit. Lucerna Music Bar láká na Kateřinu Marii Tichou od 20 hodin. Můj velmi oblíbený umělec, a to britský Fink, vystoupí v Meat Factory od 20 hodin. Určitě doporučuji, o support se postará Angela Autumn. Těšit se můžete i v Bike Jesus v rámci série koncertů Fuchs 2 Live a Bike Jesus. Těšit se můžete na Lea, Korut a Aizova od 19 hodin. Kafe v lese, tak tady to taky bude žít s Adventures, Cold Meat Party a s dalšími kapelami od 7:30 večer. Rock Cafe, tak to nabídne Strawberry Guy od 20 hodin. A poslední tip poputuje do crossu. Pokud máte rádi cross a techno, tak pravidelně se můžete vyrazit na Los Tekenos od 20 hodin, a to v crossu. Tolik tipy, kde se co děje. Věřím, že někam vyrazíte.

0: Čas nezastavíme a jde to vidět i co se týká dnešního dopoledne, protože dopolední drev je téměř na konci. Zbývá nám několik minut do 12. hodiny a co vám rozhodně nabídnu, jsou poslední kousky a pak taky zprávy a počasí v celou. Nezapomeňte, že už dneska odpoledne po 14. se na vás těší v Éteru Dance Ráda můj kolega Mikey v odpolední show. No a nezapomeňte taky na naše pořady. Co je na program a v podvečer a večer, co můžete ladit, tak samozřejmě Rave on Air mezi 18. a 20. hodinou s mými skvělými kolegy a DJs. Opět pro všechny, co mají rádi drum and bass a lámaný beaty. V pozdějších hodinách taky Ultra Music Festival Radio Show a nebo John Digweed Transitions. Moc si to užijte, mějte krásný den, úspěšný den a budu se na vás těšit zase zítra po 9. Ahoj.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.

Interiér z dob Gustava Husáka, chatrné dřevěné podpěry, plíseň. Prasklinu střídá puklina, kam oko dohlédne. Dílčí opravy jsou na denním pořádku a kolem jdoucí mají pocit, že jim každou chvíli něco spadne na hlavu. Stadion Strahov v Praze je v posledním tažení. Na změnu k lepšímu chybí peníze od jejího vlastníka, hlavního města Prahy. Při výdělek zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Místo lednového jednorázového příspěvku 2000 korun důchodcům, o kterém nad rámec zákonné valorizace rozhodla vláda, by se měly spíše stavět domovy pro seniory. V nedělní debatě se na tom shodli někdejší premiér Jiří Rusnok a bývalý ministr práce Marian Jurečka. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Usnula?
0: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. AutoESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko? Ale je to na
10: vás. Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
13: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Dance Radio. Dance Radio.

36-letý Čech zahynul v sobotu v rakouských Alpách poté, co se snažil uvolnit místo sestupujícím horolezcům a chytil se balvanu, který se odlomil. Muž pád z výšky asi 100 metrů nepřežil. Záchranáři i policisté zasahovali v neděli dopoledne u pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Odpoledne zase u nehody letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka malého letadla vyvázla bez vážných zranění a parašutista skončil v nemocnici. Úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou již podmračené s občasnými přehánkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespadne, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Vybavujete domácnost?
8: Jo!
7: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Dance Radio.

Barbra Streisand. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytrálí. S Chytrartem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrart?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

Interiér z dob Gustava Husáka, chatrné dřevěné podpěry, plíseň. Prasklinu střídá puklina, kam oko dohlédne. Dílčí opravy jsou na denním pořádku a kolem jdoucí mají pocit, že jim každou chvíli něco spadne na hlavu. Stadion Strahov v Praze je v posledním tažení. Na změnu k lepšímu chybí peníze od jejího vlastníka, hlavního města Prahy. Při výdělek zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Místo lednového jednorázového příspěvku 2000 korun důchodcům, o kterém nad rámec zákonné valorizace rozhodla vláda, by se měly spíše stavět domovy pro seniory. V nedělní debatě se na tom shodli někdejší premiér Jiří Rusnok a bývalý ministr práce Marian Jurečka. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Taneční odpoledne je tady. S váma opět Michael C. Doufám, že si užíváte náš taneční výběr. Všechno, tedy názvy tracku a tak dále, naleznete na webu nebo taky v aplikaci DanceRadio.cz. Dnes mám pro vás hlavně hudební tipy, a to nejen ty taneční. Budeme se tady věnovat téměř výhradně nový muzice všech možných žánrů. Pojďme si to užít. Za chvíli taky přidám i pohled do hitparády Dance Radio Chart. Jsme Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. True Peace Love Acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady je Dance Radio. Skupina Nothing But Thieves vydala svoje nový album. Jmenuje se Stray Dogs. Jde o pátou studiovou desku a to má být oslavou sounáležitosti, vzájemného propojení i společných zážitků, který mají spojit lidi stojící mimo hlavní proud muziky. No, uvidíme, tohle jsem se dočetl přímo v oficiálním materiálu. Inspirací byly pro desku i skuteční zatoulaní psy z bezprostředního okolí kapely, tedy jejich tým, rodiny a oddaná fanouškovská komunita. Stray Dogs je prý o hledání vlastních lidí, o setkávání a o propojení skrze živou hudbu. Nothing But Thieves jste mohli slyšet třeba na festivalu Rock for People a v nejbližší době se tu určitě objeví znovu. Od nás další playlist, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

skvělá taneční muzika, my jsme Dance Radio. Hlasovat do hitparády můžete na webu danceradio.cz klidně hned teď, a to až do středy, Do 15 hodin, třeba pro tři novinky minulý týden jsme nasadili Barry Khan svým Dance, Dance, Dance.

36-letý Čech zahynul v sobotu v rakouských Alpách poté, co se snažil uvolnit místo sestupujícím horolezcům a chytil se balvanu, který se odlomil. Muž pád z výšky asi 100 metrů nepřežil. Záchranáři i policisté zasahovali v neděli dopoledne u pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Odpoledne zase u nehody letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka malého letadla vyvázla bez vážných zranění a parašutista skončil v nemocnici. Úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou již podmračené s občasnými přehánkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Hrajeme parádní taneční muziku. Mám pro vás další hudební tip. Teddy Swims, Perfect Man, jde o velký objev posledních let. Ten vydává novej single. Skladba Perfect Man je osobní zpovědí s přiznáním vlastních chyb a funguje jako předzvěst chystaný desky od Teddyho jménem Ugly. Jde o vokálně syrovou nahrávku a ta navazuje na úspěch jeho předchozích soulových hitů jako Lose Control nebo The Door a vy si můžete poslechnout tuhletu záležitost už online. Od nás další taneční playlist, tady ho máte.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: jsme Dance Radio. Linkin Park uvádí živou verzi tracku Heavy is the Crown, která byla zaznamenaná během vystoupení v brazilském São Paulo. Koncertní nahrávka slouží jako ukázka z chystaného soundtracku k celovečernímu dokumentárnímu filmu Unshatter. Ten mapuje novou éru formace Linkin Park a Dokin už dorazil na konci září a vy na něj můžete samozřejmě zavítat. Doporučuju. Od nás další muzika. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio a super odpoledne. Britský rockový duo Royal Blood představilo nový single Swallow the Bomb. Skladba je už druhou ukázkou z chystaného čtvrtého studiového výtvoru jménem Dead Company, který dvojice Mike Kerr a taky Ben Thatcher kompletně sama produkovala. Novinka sází na nekompromisní kytarový riffy, to je jasný. Syrový bicí je taky přímočenou energii bez zbytečných příkras. Tohle je rozhodně materiál pro vás, pokud máte chuť na něco tvrdšího. Od nás další taneční playlist v celou zprávě a Andy Road.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Interiér z dob Gustava Husáka, chatrné dřevěné podpěry, plíseň. Prasklinu střídá puklina, kam oko dohlédne. Dílčí opravy jsou na denním pořádku a kolem jdoucí mají pocit, že jim každou chvíli něco spadne na hlavu. Stadion Strahov v Praze je v posledním tažení. Na změnu k lepšímu chybí peníze od jejího vlastníka, hlavního města Prahy. Při výdělek zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Místo lednového jednorázového příspěvku 2000 korun důchodcům, o kterém nad rámec zákonné valorizace rozhodla vláda, by se měly spíše stavět domovy pro seniory. V nedělní debatě se na tom shodli někdejší premiér Jiří Rusnok a bývalý ministr práce Marian Jurečka. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme nejlepší taneční muziku, my jsme Dance Radio. Mnohonásobná držitelka prestižních hudebních cen, zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a taky umělkyně s jasnou vizí Leny vydala na svý 33. narozeniny 25. září novou desku a jmenuje se Good Omens. Poprvé na sebe převzala kompletní zodpovědnost za vznik i vydání právě tohohle díla, kterou vydala pod vlastním labelem. Good Omens není tak jenom novou deskou, ale momentem, kdy se Leny rozhodla osamostatnit. Případně velmi pěkný příspěvek přidal i její přítel Marpo a vy rozhodně můžete poslouchat. Leny živě novinky představí na křtech 4. listopadu v pražském klubu Roxy a 12. listopadu v londýnském Notting Hill Arts Clubu. Všechno už je na streamech a videoklip Perfect Girls vyšel taktéž. Tak můžete rozhodně dát tomuhle šanci. Od nás další taneční playlist, jsme Dance Radio.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Dance Radio.

Nejlepší tanční muzika na Dance Radio. Milan Records vydalo EPčko The Witcher 3 Wild Hunt Songs of the Past s hudbou skladatelů Magdy Urbanské, Marcina Přibiloviče a Daniela Elmse. EPčko je dostupný už na všech streamovacích platformách a obsahuje hudbu z očekávaného třetího rozšíření oceňovaný akční RPG hry od CD Projektu Red. Hudba byla představená poprvé během prezentace na Gamescomu, což je herní konference, kde fanoušci získali první představu o kompletní hudbě chystaného přídavku na příští rok. Pro milovníky dejme tomu herní filmové hudby, je tohle povinnost. Od nás další taneční muzika.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Osobní deník z posledních let přetavený do hudební podoby. Cara Delevingne, populární modelka, herečka a tak dále, tak aktuálně hudebnice, představuje debutový album Not Normal. Nahrávka, jejíž atmosféru rámuje hlavní píseň Looking For You, vznikala v úzký spolupráci s producentem BJ Bartnem. Britská umělkyně se autorsky podílela na celém obsahu a nabízí posluchačům syrový texty zasazený do bláznivého elektronického prostředí. Případně hudební tip pro vás od nás další taneční muzika a v celou zprávě s kolegou Andym.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridní

36-letý Čech zahynul v sobotu v rakouských Alpách poté, co se snažil uvolnit místo sestupujícím horolezcům a chytil se balvanu, který se odlomil. Muž pád z výšky asi 100 metrů nepřežil. Záchranáři i policisté zasahovali v neděli dopoledne u pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Odpoledne zase u nehody letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka malého letadla vyvázla bez vážných zranění a parašutista skončil v nemocnici. Úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou již podmračené s občasnými přehánkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Tinash, populární zpěvačka, představuje single Nobody Wanna Dance Anymore. Kam se podělá radost z parketu a přirozená energie nočního života? Na to se v novinkovém singlu ptá právě R&B zpěvačka a tanečnice Tinash. Chytlavá produkce propojuje klubový rytmus s nadhledem v textu a slouží jako další ukázka ze studiového projektu Popstar, který má aspiraci být nejlepším albem letošního roku. Posoudit to samozřejmě musíte vy. Od nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV model. Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na Dance Radio pokračujeme s playlistem, tím nejlepším tanečním. Vzpomínka na hlavní skladbu z nedávního alba Madony Confessions 2 i oslava začátku obou umělkyň ožívají v novém singlu Danceteria After Hours. Spojení Madony a Charlie XCX, o tom je teď řeč. Produkce se vedle samotný Madony ujal tým ve složení Andrew Watt, Circuit a taky Stuart Price a vydání novinky navazuje na nedávnou akci v rámci pařížského týdne mody a vydání navíc přichází ve chvíli, kdy Madonna získala 7 ocenění MTV Video Music Awards. Případně poslechněte Madonna a Charlie XCX Danceteria After Hours, už je online. Od nás další taneční playlist.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Pondělní odpoledne končí, za chvilku si dejte Rave on Air od 18 hodin. To nejlepší z drum and bassu. Potom vás čeká i Afrojack Ultra Music Festival Radio Show nebo John Digweed a slyšíme se společně od 14. a to samozřejmě zítra. Ráno raní Fresh a Andy, tak si to užijte. Čau!
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pomáháme s Europlazmou.
4: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.cz

0: Interiér z dob Gustava Husáka, chatrné dřevěné podpěry, plíseň. Prasklinu střídá puklina, kam oko dohlédne. Dílčí opravy jsou na denním pořádku a kolem jdoucí mají pocit, že jim každou chvíli něco spadne na hlavu. Stadion Strahov v Praze je v posledním tažení. Na změnu k lepšímu chybí peníze od jejího vlastníka, hlavního města Prahy. Při výdělek zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Místo lednového jednorázového příspěvku 2000 korun důchodcům, o kterém nad rámec zákonné valorizace rozhodla vláda, by se měly spíše stavět domovy pro seniory. V nedělní debatě se na tom shodli někdejší premiér Jiří Rusnok a bývalý ministr práce Marian Jurečka. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.

Dámy a pánové, posluchači a posluchačky, já vás vítám. Máme tu další pondělí, další Rave on Air. A dneska jsem tady sám. Kdo pravidelně sleduje náš Instagram, tak ví, že dneska to tak nějak vlastně zbylo na mě. Takže na plánu dnešním asi nebude teda tolik povídání, protože nevím, jestli bych si tady z toho chtěl udělat nějaký jako podcast, když bych mohl mít nějaký jako volnomyšlenkářský vstupy. Ale každopádně, dneska si dáme likvidy, protože prostě ty likvidy mě poslední dobou strašně baví. A jak říkal Sovča, je to asi nějaký náznak toho, že možná mladý Matyáš pomalu, ale jistě dospívá a že nebude celý život hrát crossbreedy, jak tomu bylo zvykem. Dneska má svátek Eliška, přejeme všem Eliškám všechno nejlepší k svátku. A ještě bych chtěl vlastně pozdravit, to jsem sliboval, ještě jednu poslední věc řeknu, než se pustím do hudby. Dvě věci. Vyhlásíme si dneska soutěž, která započala minulý týden, takže někdy v dalším vstupu, což typu tak za 20 minut třeba, si to vyhlásíme. A potom taky bych chtěl pozdravit Vladimíra Šmeďáka, kdo ví a kdo ho zná, takže to je moc fajn kluk. A zdravím ho na dovolenou, protože mě jakožto pracujícího člověka, já to lidem přeju, aby si jako odpočinuli, ale občas to je opravdu hrozný se dívat na své kamarády, jak si užívají dovolený a já tady musím být v Praze a musím vám tady něco povídat. Nic, jdeme za písničkou. Já jsem dnes teda Rave on Air.

I'm sorry.

Hello, hello, hello, z kapitánského křesla se opět vás opět zdraví Matyáš, i.k. host teorie, i.k. váš nejoblíbenější triatlonista na české drumbassové scéně. A jak jsem sliboval na začátku, tak byla vyhlášena soutěž minulý týden na akci s názvem Spirit Therapy, kde headliner jsou Bloxburg a Memphis, ty jsou z Rumunska, pokud si to pamatuju správně. A jsou teda dva výherci. Akce se koná v pátek v Krosu. A Sovče mi tady posílala do chatu ty výherce. Takže. Já bych chtěl pogratulovat, budu číst Instagramový jména, jo. David Harvalík. Gratuluju, to je první výherce, každý vyhrává po jednom lístku, jo, co v čem se tady psala, každý vyhrává po jednom vstupu. A druhý na Instagramu Dynasteel, takže taky gratuluju. A na Instagramu se vám vlastně pořadatelé ozvou, napíšou a já doufám, že si tu akci užijete, protože line-up vypadá fakt moc dobře. Myslím si, že to je takovej, jak to říct, na dnešní neurofunkový poměry dost neobvyklý line-up, protože tady žádný neurofunk asi moc nebude, pokud se nepletu. A tak, takže to je zatím všechno. Já doufám, že si užíváte mojí Liquid Therapy by Liquid Theory. Zase tam brouzdám do nějakých zajímavých tracků, který jsem ještě jako nikdy nehrál. A co nás čeká a nemine teda dneska, budou to likvidy, pak se možná podívám na nějaký deepy a možná ke konci, když budu mít chuť a náladu, tak třeba zahraju nějaký neura, ale jako já už teda popravdě taky hraju furt ty neura stejný dokola a nějaká motivace jako na to si stáhnout nový jako vlastně moc není, takže uvidím třeba tam ještě najdu něco, co jsem nehrál. Každopádně povíme si určitě ještě, co nás bude čekat teda v pátek za parties nebo obecně tady o tom víkendu, protože já a Kuba Switch hrajeme v pátek naše jako prvotní nějaký jako hard techno, lomeno bounce techno sety, tak vám to tady ještě potom hezky napromuju, protože to bude moc příjemná akce a bude to super. Takže zatím se s váma neloučím, ale jdu hrát písničky a pak vám ještě něco chytrýho a hezkýho povím. Tak já jsem Rayvoner.

0: Rave on air. Na Dance Radio.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: Tvoje nová oblíbená

kdyby se někdo právě ptali, co se stalo, proč tam najednou zněl jako jeden zvuk na loopu, tak mě tady playery hodili emergency loop. Takže vlastně nebyla chyba na vašem přijímači, ale byla to tady chyba u mě, protože jsem omylem vypnul ten jeden player a zrovna v něm byla ta fleška. No, doufám, že budete mít stejný zbytek pracovního týdne jako já dnešní pondělní rádio, než by to tady bylo nějak hrozný, jo, ale jako vypnout player, ve kterém je zapojená fleška, to se mi ještě jako hodně dlouho nepovedlo. Takže jsem vás tak jako chtěl informovat o tom, že není chyba u vás, ale Mateáš má prostě, jak to říct, nemotorný prsty dneska. Tak, máme 18.40, mě ta Liquidy ale fakt baví, jakože. Takže doufám, že tady nejsou žádný fanoušci, kteří čekali na to, že budu hrát jako zase Cross Breedy. A ke konci je možná dám, ale teďka asi ještě fakt čekejte jako takovýhle odpočinkový, pohodový tempíčko. Není kam spěchat, venku ještě hezký počásko. Tak si můžete dát, já nevím, třeba čajík, kouknout z okna, kdo má hezký výhled a pustí si tady rave on air, i když dneska rave to opravdu není. No, nic, přestanu kecát a jdu dál hrát a snad to znova nevypnu, protože to už bylo fakt blbý. Zatím.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice.
7: Přijmete
8: to riziko?
7: Ale je to na
8: vás. Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
11: Tvoje nová oblíbená

No hello, hello, hello, vítám vás zpátky u likvidového pondělí by Chaos Theory. Teďka bychom si mohli něco povědět o parties, který nás čekají tohle ten víkend, když teda budu mluvit asi tak tak jedný, dvou, možná, a dokonce ve čtvrtek i. Takže, jak jsme si mohli všimnout, tak klubová scéna, za mě osobně teda klubová dramatizová scéna, možná i obecně jako v České republice, lehce upadá. Nicméně ve čtvrtek bude v Crossu takzvaný Cross koncert a D&B after party, takže kdo chce jít ve čtvrtek si jít trošku vyhodit z kopítka a naladit se třeba na na nějakou páteční party tím, že se jako ve čtvrtek trochu urve ze řetězu, tak může jít do Cross klubu. Na after party je napsané jenom za kilo, takže tak. V Distriktu tam nic nebude, drum and bassovýho a vlastně i nic jako jinýho. Tam, co mi přijde teda zajímavý, zase sem budu spát to hard techno, ale bude tam 24.10. Hard Cloud s DJem Cloud, což je jako velký jméno a hodně kvalitní, velice kvalitní hudba. Takže kdo tady třeba poslouchá hard techno a trošku se v tom orientuje, tak ví, že tady to bude dobrý, ale je to za dlouho a nejde to ani drum and bass, o tom mluvit nebudu. Ale když tady dneska vlastně nejsou ostatní, tak se to můžu trošku zneužít na to, že vám taky řeknu třeba nějaký akce, které by zajímaly mě, takže mě by třeba Hardcode zrovna by mě zajímal. A v Roxy, tam v pátek, teda nic drum and bassového taky není, ale jestli jste někdo opravdový jako požitkáři, co se týká jako pomalý depresivní atmosférický hudby, kterou byste si opravdu pustili ke krbu v nějakým jako deštným podzimním dni, víkendu s čajem v ruce, tak doporučuji Christian Leffler, německý producent. Jako s drum and bassem to nemá absolutně nic společného, jo. Ale je to prostě geniální elektronická atmosférická hudba a jakoby, já nevím, jak bych to popsal, prostě jako tou atmosférou to je hrozně podobný právě těm Liquidům, ale to fakt prostě strašně pomalý. Takže chápu, že vás by to asi unudilo, ale třeba kdybyste náhodou nevěděli, co poslouchat, tak Christian Leffler, výborný producent, doporučuji. A nemusí být všechno jenom o rychlý hudbě, že jo? I když teda o tom ten pořad dneska je, tak doufám, že mě neposlouchají ostatní, aby mi to pak nehodili na hlavu, že tady povídám úplně o jiných věcech, než bych měl. Hele, to tady jsem vybila myš k počítači, výborně, takže já nevím, já si tady nenajdu, nebo otevřu další záložky, ale podle mě už tam stejně žádný nemám. Tak, a teďka přichází ten pík toho, co já jsem vám tady chtěl povědět ohledně akcí. Protože v pátek nás, mě a Kubu, čeká vlastně premiéra, zase budu toho techna, no, ale čeká nás premiéra mě, jakožto tvrdšího DJ, tak mě čeká hard techno od 2 do 3 a Kuba bude hrát buď přímo přede mnou, anebo ještě jakoby ten slot předtím, ten bude hrát jako bounce techno, takový jako, že prostě si u toho chceš stoupnout do skákacího hradu a prostě skákat. Myslím si, že to bude super a teďka to nejdůležitější, tahle ta akce se odehrává na 10. Myslím, že to jsou 10. narození, protože se nemůžu teďka otevřít na tom počítači. Tak jsou to 10. narození klubu Vinyl a je to úžasný menší podnik v centru Prahy. Pivo tam nemají, ale mají tam výborní drinky, jakože fakt fenomenální drinky, nejlepší, co já tam jsem vždycky si dával, tak byl úplně obyčejný gin se sodou, ale jako, no nechal jsem tam tyjo pár výplat podle mě, je to tam fakt super, doporučuji, bude tam skvělá hudba, bude tam skvělá atmosféra, nahoře se budou hrát takový hauzíky, tech hauzíky, jo, fakt opravdu pohodička, dole se prostě pojede tvrdej hard techno, technovej rave. Máme 19.11, já si myslím, že ještě chvilku dám ty likvidy, možná dám nějaký dýpečky, můžu když tak trošku třeba i přitvrdit, když bude nálada. A pak se s váma na konci už asi jenom rozloučím, protože nevím, co bych tady dál povídal. Tak jo, takže dneska to je takhle zatím za mě a dneska nejsme my, jsme Rave On Air, protože tady nejsme ve dvou, ale dneska jsem já Rave On Air, takže to můžu takhle trošku taky zneužít. Jdeme za u dvou.

Dámy a pánové, posluchači a posluchačky naší pondělní pravidelné show Rave on Air. Já bych vám chtěl poděkovat všem, co jste vydrželi celý dvě hodinky poslouchat moje povídání chvilkový a tady ty likvidy. Já doufám, že se vám to líbilo, protože

mě teda až na to, že jsem jednou vypnul player a po druhý jsem teďka sáhnul na ten jog, tak to znělo nějak divně, tak i kdybych nepočítal tady ty dvě chyby, tak bych s tím byl rozhodně spokojenější. Jestli se vám líbí takovýhle likvidový sessions, tak klidně napiš na Instagram Rave on Air, nebo jestli chcete, abych to víc sekal, protože jako jestli samozřejmě chcete poslouchat víc Crossbreedu nebo Neurofunku, tak já vám dopřeju, ale tady ty tvrdý vstupy mám nejradši s Danem, protože s ním to je prostě taková jako sranda a s ním to je nekompromisní, kdy já sem přijdu a řeknu, že si chci zahrát likvidy, tak on řekne, že ne, že jdeme hrát Neura. A Dan je teďka po operaci, takže tady ještě pár týdnů nebude, si myslím, takže mu taky posílám hodně lásky a zdraví, aby se co nejdřív uzdravil. Dále připomínám páteční party v baru Vinyl, kde budeme hrát já a Kuba, techno, hard techno, nahoře budou housey, takže doufám, že třeba někdo z vás i přijde, dá si drink, poslechne si to a ocení naší DJskou všestranost. A no, tady už mi tíká poslední minuta a 7 vteřin, takže to znamená, že já se s vámi rozloučím. Mějte se krásně, mějte krásný pracovní týden. Dájte na sebe pozor, protože lítá nějaká šílená viróza, kterou jsem si prošel já, prošla si tím i moje rodina, snad už neprochází, budu muset zjistit. Takže vitamínky, čajíky a hlavně ještě sportujte, dokud je venku hezky. Já se s vámi loučím, slyšíme se příští týden. Ahoj.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
8: Dance Radio. Dance.

Dance Radio. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.